0: zranění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, ta je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
0: Co si začte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek, ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
0: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat. No,
0: pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přinesli mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
0: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mě spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
0: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e.
1: Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šutinatá. Jaký diftong?
0: Není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
0: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku.
1: No děláte mě šaška.
0: No, nikdo z vás nedělá
1: šaška. Ne, děláte mě šaška.
0: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
1: Ne, děláte šaška.
0: Ne, nedělám za šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě? To je...
1: Já nechci žádný jazyk. Já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
0: Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
1: Nebudu nic opakovat, já už nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
0: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
0: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
0: Ano.
1: Ne, já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás tážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu?
2: Správního hlediska zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste ráčila vystudovat?
2: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo akademie věd?
2: Samozřejmě restaurán.
1: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přivejte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak to stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou budu! Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě potfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý potfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium. Jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se se všema líbal, tak to jak kdybych vypil 4 litry. To je stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panský lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom stric Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl šestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli Sovákovi, nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky. Baba tam zbírala borůvky a lekla se střílí, Johan utekla. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel.

0: Na trance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Já zbůhou soudu.
1: Jméno.
2: Hlušvi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušvi si hák.
1: Maskujte to.
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako undatra, jenom že má na začátku.
1: No to jste vy.
2: Ježiš, moje poklávky, jak mi
1: tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruh,
1: no výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pán Bůh, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, to je přece jasné.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no.
2: Jo.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. Tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil v kostele, že v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl, jak, on viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostý ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam říká, v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to... No někdo rozumí, ale je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak si všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... Je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. A my jste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je. Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: večer.
1: Dobrý večer. Vaše... Jsem Vimr.
0: Ano.
1: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
0: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
2: Es megel orot meget nődes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do, how are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
2: Ale es megel arat ne, des összes arat, ebeget ne, des aras, as atmad ne, ne, meret ne, des alaj, ale deget ne, ged arat.
1: Takhle umí pozdravit jenom správný Maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
0: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
0: A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
0: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
0: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
0: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
0: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten...
1: Aha, refren. Tak to bychom mohli... Já to neznám,
0: ne,
1: ale můžeme se držet toho refrénu.
0: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
0: Ano.
1: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Meg? Meg? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
0: Ano.
2: Esnes...
0: Esnes...

0: To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
1: Ano.
0: Jinou.
1: Jinou, dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
0: Neznám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Haló. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut. Ukrutně jsem se bál. Pak už jim odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy Blážo Plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam, já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt a v pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má v očích takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený. Ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrát. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všichni zavřou. Ale nedali ty mi hada, nedali mi ho na krku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001 v žatecké nemocnici. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ženy, která žádost podala opakovaně. Ovšem ministerstvo se jí už podruhé nechtělo zabývat, což byla chyba.
4: Co se děje v kraji?
5: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou včera schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavby a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Babiš. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra, informovala o tom agentura Reuters. Mexičtí fotbalisté včera zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Utkání bylo speciální tím, že sudí vyloučil hned 3 hráče, to se na mistrovství světa nestalo už 20 let. Dnes se hrál druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty. Korea vyhrála 2-1. Jediný gól české reprezentace dal Ladislav Krejčí.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bebíšku, jaké vlasy má tvůj otec? Prosím, on má jenom hlavu.

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji pěkné ráno. Zkušenosti s inkontinencí, tedy únikem moči, má podle průzkumu až 40% Čechů, až 15% lidí starších 70 let i s únikem stolice. Podle lékařů je zásadní problém začít řešit včas. Pacientům může kromě cvičení nebo operace pomoci i speciální přístroj s elektrodou stimulující nervy.
0: Co se děje v kraji?
8: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině i vodou chlazený kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel věnující se vojenské historii ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Jihokorejský soud uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí s cílem zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. České basketbalistky odstartovaly 3-týdenní úvodní přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. Po dvou kempech v Praze na Královce ji zakončí v Mariánských Lázních, kde se pak opět sejdou 3. srpna. Před šampionátem se hrají i 5 příprav zápasů.
0: Rádio Jihlava 101.

už na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001 v žatecké nemocnici. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ženy, která žádost podala opakovaně. Ovšem ministerstvo se jí už podruhé nechtělo zabývat, což byla chyba.
5: Co se děje v kraji?
6: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou včera schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavby a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Babiš. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra, informovala o tom agentura Reuters. Mexičtí fotbalisté včera zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Utkání bylo speciální tím, že sudí vyloučil hned 3 hráče, to se na mistrovství světa nestalo už 20 let. Dnes se hrál druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty. Korea vyhrála 2-1. Jediný gol české reprezentace dal Ladislav Krejčí.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů. Více o tom za chvíli.
7: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

se kotel nejlepším 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela přivést zásobování teplem ve městě od topné sezóny na přelomu let 2027 a 2028. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívka mládenci, miluješ mě? Mládenec, no zatím ne, ale můžeme to zkusit.

0: Známé rozpočítávadlo Ententýky, dva špalíky je známe asi všichni. Víte ale, že tahle říkanka je tak trošku morbidní. Ententýk je ve skutečnosti kastrát, jde totiž o vykastrovaného kačera z německého Die Ente, což je právě kachna. A samotný chirurgický zákrok, při kterém se kačerům odstraňovala varlata, se prováděl za pomoci dvou špalíků. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Ladíte rádio Jihlava, Vysočina má první rezervaci divokých koní. Vznikla u Loukova na Havlíčkobrodsku, kam ochránci přírody přivezli první dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by se mělo stádo rozrůst o dalších 5 zvířat. Nová rezervace u Loukova má rozlohu přes 20 hektarů, je první svého druhu v kraji Vysočina a zároveň 18. rezervací velkých kopytníků v České republice. Pozemky vykoupili soukromí vlastníci právě s cílem podpořit ochranu přírody a obnovu místní krajiny. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce

0: zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký pátek. Počet obyvatel České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o téměř 20 tisíc na 10 milionů 896 tisíc 3 osoby. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes to oznámil Český statistický úřad.
1: Co se děje v kraji?
2: Rozsáhlý požár zachvátil včera odpoledne průmyslovou halu v Havlíčkově Brodě. Jde o areál bývalého Zetoru. Na místě zasahovalo 12 jednotek profesionálních i dobrovolných a podnikových hasičů. Hořely plastové výrobky a kartony. Předběžná škoda jde do stovek milionů korun. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. To doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentovi Kennedym může rozhodnout pouze kongres.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození dítěte. V horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. O víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Víte za okamžik.
1: Rádio Jihlava. 101.1

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, o nadcházejícím víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů, jako před rokem. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu a nebo v neděli. Letos se v Česku koná už 16. ročník. Teď další víte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdo je u vás doma hlavní? Vy nebo váš muž? Tak samozřejmě můj muž. Je hlavním vyplňovatelem mých přání.

0: Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou.
5: Co se děje v kraji?
6: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se viceprezident Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Trump už v podvečer řekl, že kvůli významnému pokroku v jednáních odvolává chystané bombardování Íránu, přičemž dodal, že brzy oznámí místo a termín podpisu dohody.
5: Sport.
6: Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Důležitou roli ve čtvrtečním utkání sehrál ruský útočník Hurricanes Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
9: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 12. června. O jediný den se nám podařilo uniknout pátku 13. Mimochodem, dneska je také Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí. Každopádně, teď jsme na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a můžeme se podívat, co vás všechno čeká. Dozvíte se třeba to, že ukrajinské údery drtí Rusko víc, než se předpokládalo. Nebo si řekneme, že se o víkendu malinko oteplí. No a samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás čeká. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. Já vám přeji, ať se vám pátek vydaří přesně podle vašich představ. No a taky vám přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
10: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, na kterém na vás teď právě čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Britské heavy metalové legendy Iron Maiden osláví v neděli 14. června v Královéhradeckém parku 360 v rámci Rock for People 50 let na scéně. Celé tohleto šílenství propukne v neděli 14. června. Genius loci moderního areálu dodá pak metalovému svátku jedinečný festivalový rozměr.
1: Rádio Jihlava.
0: Ani rockové legendy nejsou úplně imunní vůči běžným životním přešlapům. Alice Cooper se o tom přesvědčil začátkem června během golfového výletu v arizonském městečku Payson, kde omylem zapomněl svoji platební kartu na čerpací stanici. Měl ale štěstí, ztracenou kartu mu vrátil poctivý fanoušek.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvačka Ellie Goulding po dvouleté pauze ohlásila šesté album. Novinka dostala název I Know Too Much a vyjde 4. září. Britská popová hvězda k tomu rovnou přidala single Black Parade Dress, který fanouškům poprvé živě představila na festivalu BBC Radio 1, a to v Sunderlandu.
2: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane plukovníku, po dobu vaší nepřítomnosti se u útvaru nic zvláštního nestalo. U útvaru? To chápu. Ale co vy děláte v posteli mé ženy?

0: Dnes máme, dámy a pánové, pátek je 12. června, vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď společně půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Izák, Antonie a na Slovensku Zlatko. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava Fugas vám všem přeje krásný den. Pojďme se teď podívat na pronostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, svatá Toníčka mívá často uplakaná očička. Nebo svatá Antonie pole i louky zalije. Tolik tedy pronostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Vítejte u zpráv. Kvůli tragickému konci tříleté Viktorky, kterou v březnu usmrtil její drogově závislý otec, požadují zástupci organizací pomáhajících dětem změnu opatrovnické legislativy, aby se něco podobného už neopakovalo. Vznikla také petice, která má už přes 5000 podpisů. Viktorku, která vyrůstala v pěstounské péči, poslal k biologickým rodičům loni na podzim soud.
8: Co se děje v kraji?
9: Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo v Jemnici svou pobočku. Kvůli rekonstrukci a změně expozic byla od roku 2024 uzavřená. Celkové náklady úpravy byly téměř 19 milionů korun. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je po opravě i hospodářské zázemí historického domu, který mohou návštěvníci projít až na parkán. Šestiletý chlapec poškodil cenný obraz vystavený v Izraelském muzeu v Jeruzalémě, když na něj hodil borovou šišku, kterou předtím našel na zahradě muzea. Podle odborníků by cena díla na případné aukci mohla dosáhnout několika desítek milionů dolarů. Proražené plátno je nyní v péči restaurátorů a jeho oprava potrvá několik týdnů.
8: Sport.
9: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Ve druhém zápasu se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
8: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
10: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska hospodský zelný salát. Čeká vás to už za malou chviličku. Mezitím si vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
8: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: free.
1: Máme, dámy a pánové, polední čas a tak na rádiu Jihlava přichází Fugas s dalším receptem. Dneska si řekneme, jak se dělá hospodský zelný salát. Zelí nakrájíme najemno. Litrem vařící vody pokrájené zelí zalijeme a přibližně 5 minut ho pod pokličkou spařujeme. Pak ho propláchneme studenou vodou a necháme pořádně v cedníku okapat. Nakonec ho vložíme do mísy, přidáme cukr, olej, ocet a sůl, no a podle chuti ještě promícháme a dáme do lednice na nejméně 2 hodiny odležet.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore.
3: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
3: Aha. Tak víte co, slikněte se a já se na to podívám.
2: Ježíš, pane bože, teď vy na ně máte úzel.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční polední vysílání Rádia Jihlava. Česko letos v červnu zažívá typické medardovské počasí, které označuje chladnější a deštivější ráz počasí v červnu, který je ve střední Evropě spojen s přílivem vlhkého mořského vzduchu od Atlantiku. Jedná se o nejvýraznější opakující se projevy počasí v našem regionu. Deštivé počasí by mělo pokračovat minimálně do konce týdne. Současně se výrazně ochladilo a teploty zůstanou rovněž podprůměrné po celý zbytek tohoto pracovního týdne. Po víkendu už se ale malinko oteplí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už

směju se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn superdávky, který chce ve sněmovně jako poslanec doplnit do novely se zvýšením rodičovské ministr práce Aleš Juchelka.
1: Co se děje v kraji?
2: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině je i vodou chlazený kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel věnující se vojenské historii ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu, zadržení

0: vyhoštění neevidovaných zbraní a munice. Před letními dovolenými podvodníci s oblibou cílí na řidiče, kteří cestují do zahraničí. Častým podvodem jsou falešné SMSky a e-maily, upozorňující na nezaplacené mýto. Řidiči přijde zpráva, že dluží malou částku za průjezd dálnicí a pokud nezaplatí hned, čeká ho penále. Odkaz ale vede na falešný web, který krade údaje z platební karty.
1: Sport.
0: Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra José Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na 3 roky do června 2029. Podle vyjádření klubu se Mourinho funkce ujme na startu předsezónní přípravy 13. července.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvíli vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme, že komplikovaný vztah Maroše Kramára dostává velké trhliny, tak si na to rozhodně počkejte. A mezi tím si vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava 101.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Herec Maroš Kramár kontra herečka Studenková. Spor a urážky v televizi. Vítejte v bulvárním okénku. Věkový rozdíl mezi nimi je veřejně známý. Maroš Kramár ve svých 67 letech a jeho partnerka Ina, která je o 26 let mladší. V inkognitu si rýpl do Zdenky Studenkové, které je 72 a která žije s o 17 let mladším Braněm Kostkou. Odpověď ovšem na sebe nenechala dlouho čekat a herečka mu připomněla jeho vlastní soukromí ve stejné nadsázce.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pátek, je 12. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dneska začalo dopravní omezení na Znojemské ulici v úseku od čerpací stanice Orlen směrem k odbočce do Ráje. Důvodem je stavba tlakové kanalizace pro nový areál stavebnin DEK. V pátek začalo frézování komunikace v délce zhruba 500 metrů. Provoz je v místě sveden do jednoho jízdního pruhu a je řízen semafory.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 12. června. No ale protože čas je neúprosný, tak se s vámi už musím rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce, ale také se na vás těšit v 16 hodin, kdy se sem zase vrátím. Do té doby, čau vás Fugas.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Počet obyvatel České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o téměř 20 tisíc na 10 milionů 896 tisíc 3 osoby. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes to oznámil Český statistický úřad.
7: Co se děje v kraji?
8: Rozsáhlý požár zachvátil včera odpoledne průmyslovou halu v Havlíčkově Brodě. Jde o areál bývalého Zetoru. Na místě zasahovalo 12 jednotek profesionálních i dobrovolných a podnikových hasičů. Hořely plastové výrobky a kartony. Předběžná škoda jde do stovek milionů korun. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. To doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentovi Kennedym může rozhodnout pouze kongres.
7: Sport.
8: Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození dítěte. V horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině je i vodou chlazený kulomet, podrobnosti za chvíli.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
10: Rádio.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Velký pátek mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině i budou chlazený kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel věnující se vojenské historii ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Teď ale zpátky k hitům rádia Hlava, přejeme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: Dnes Rádio Jihlava vám všem. Víme, že kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách na Svitavsku zahájila policie trestní stíhání dvou lidí a dvou firem. Další informace během pár minut.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách na Svitavsku zahájila policie trestní stíhání dvou lidí a dvou firem. Podle veterinářů bylo po kontrole koncem loňského roku nutné z hospodářství odebrat z chovu 107 prasat, o něž bylo velmi špatně postaráno. Zvířata skončila v náhradním ustájení. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou.
4: Co se děje v kraji?
5: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se viceprezident Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Trump už v podvečer řekl, že kvůli významnému pokroku v jednáních odvolává chystané bombardování Íránu, přičemž dodal, že brzy oznámí místo a termín podpisu dohody.
4: Sport.
5: Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Důležitou roli ve čtvrtečním utkání sehrál ruský útočník Hurricanes Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava taky v pátek. Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Kvůli rekonstrukci a změně expozic za téměř 19 milionů byla zavřená od roku 2024. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je i hospodářské zázemí historického domu, který mohou návštěvníci projít na parkán. Hlavní myšlenkou nových expozic bylo zohlednit blízkost Jemnice od státních hranic s Rakouskem. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívka mládenci, miluješ mě? Mládenec, no zatím ne, ale můžeme to zkusit.

0: Hezké páteční odpoledne, díky, že jste s námi na rádiu Jihlava. Zdraví vás Katka. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou. Další podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: Hezké odpoledne z Rádia Hlava vám všem. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou včera schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavby a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Babiš. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Hlava.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Kvůli tragickému konci tříleté Viktorky, kterou v březnu usmrtil její drogově závislý otec, požadují zástupci organizací pomáhajících dětem změnu opatrovnické legislativy, aby se něco podobného už neopakovalo. Vznikla také petice, která má už přes 5000 podpisů. Viktorku, která vyrůstala v pěstounské péči, poslal k biologickým rodičům loni na podzim soud.
5: Co se děje v kraji?
6: Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo v Jemnici svou pobočku. Kvůli rekonstrukci a změně expozic byla od roku 2024 uzavřená. Celkové náklady úpravy byly téměř 19 milionů korun. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je po opravě i hospodářské zázemí historického domu, který mohou návštěvníci projít až na parkán. Šestiletý chlapec poškodil cenný obraz vystavený v Izraelském muzeu v Jeruzalémě, když na něj hodil borovou šišku, kterou předtím našel na zahradě muzea. Podle odborníků by cena díla na případné aukci mohla dosáhnout několika desítek milionů dolarů. Proražené plátno je nyní v péči restaurátorů a jeho oprava potrvá několik týdnů.
5: Sport.
6: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Ve druhém zápasu se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Páteční odpoledne s datem 12. června tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten bude teď i nadále.

0: dále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se mohli třeba těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že nové vlaky mezi Jihlavou a Prahou budou jezdit už od prosince. Taky si na podrobnosti počkejte, budou vás čekat už za chvilku. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti.
2: Podání daňové přiznání.
3: Nebo člověk stejně musí
4: obíhat. Na hlavu, víc nám nedovolené.
1: Na naši hlavu.
0: Jihlava se po 6 letech dočká pravidelného přímého spojení s hlavním městem. Vlaky budou jezdit každé 2 hodiny. Mezi Prahou a Havlíčkovým Brodem pak bude intervan dokonce jen hodinový. Na stejné trase budou od konce letošního roku v barvách Českých drah jezdit už jen osobní vlaky. Soupravy Regio Partner jsou však rovněž zcela nové a moderní a podle dopravce nabízejí komfort téměř srovnatelný s dálkovými spoji, které budou ovšem jezdit až rychlostí 200 km/h.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdo je u vás doma hlavní? Vy nebo váš muž? Tak samozřejmě můj muž. Je hlavním vyplňovatelem mých přání.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Ukrajinské údery drtí Rusko více, než se předpokládalo. Ukrajinské údery působí ruské ekonomice mnohem rozsáhlejší a větší škody, než Moskva vůbec přiznává. Píše to web britského deníku The Economist ve své analýze. Útoky vedené do vnitrozemí přibližují válku obyčejným Rusům, kteří jsou daleko od frontové linie.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat na ten 12. červen a hlavně na jeho historii. Tak třeba v roce 1848 v Praze vypukly revoluční svatodušní bouře, které trvaly do 17. června. V roce 1869 Emil Škoda odkoupil plzeňskou strojírnu. V roce 1902 v Praze Holešovicích zahájilo činnost lidové divadlo Uranie. V roce 1960 proběhly volby do Národního shromáždění. V roce 1965 v Praze v hudebním divadle Karlín proběhlo první finále mezinárodní hudební soutěže Intervize. A v roce 1969 v Krkonoších byl položen základní kámen pro novou labskou boudu.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne.

0: Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn superdávky, který chce ve sněmovně jako poslanec doplnit do novely se zvýšením rodičovské ministr práce Aleš Juchelka.
1: Co se děje v kraji?
0: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině je i vodou chlazený kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel věnující se vojenské historii ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Před letními dovolenými podvodníci s oblibou cílí na řidiče, kteří cestují do zahraničí. Častým podvodem jsou falešné SMSky a e-maily, upozorňující na nezaplacené mýto. Řidiči přijde zpráva, že dluží malou částku za průjezd dálnicí a pokud nezaplatí hned, čeká ho penále. Odkaz ale vede na falešný web, který krade údaje z platební karty.
1: Sport.
0: Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra José Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na 3 roky do června 2029. Podle vyjádření klubu se Mourinho funkce ujme na startu předsezónní přípravy 13. července.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další naše společná hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a hlavně ničím nerušený poslech.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Zahrádkářský servis. Červen na zahradě patří vůbec k nejkrásnějším měsícům v roce, ale také nejpracovitějším obdobím roku. Záhony hýří barvami, dozrávají první plody, ale zároveň také začíná boj se škůdci. Zahrádkářský servis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane plukovníku, po dobu vaší nepřítomnosti se u útvaru nic zvláštního nestalo. U útvaru? To chápu. Ale co vy děláte v posteli mé ženy?

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jílova s Fugasem. Dneska máme 12. června.
1: Policie Jihlava.
0: Nečekaně dramatické chvíle se odehrály ve středu 3. června v Moravských Budějovicích. Běžná pobytová kontrola policistů z krajského odboru cizinecké policie se během několika okamžiků změnila v neobvyklý zásah. Při něm totiž policisté pátrali po Alžířanovi, který se snažil ukrýt v uzamčených prostorách této pizzerie.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Britské heavy metalové legendy Iron Maiden oslaví v neděli 14. června v Královéhradeckém parku 360 v rámci Rock for People 50 let na scéně. Celé tohleto šílenství propukne v neděli 14. června. Genius lovci moderního areálu dodá pak metalovému svátku jedinečný festivalový rozměr.
1: Rádio Jihlava.
0: Ani rockové legendy nejsou úplně imunní vůči běžným životním přešlapům. Alice Cooper se o tom přesvědčil začátkem června během golfového výletu v arizonském městečku Payson, kde omylem zapomněl svoji platební kartu na čerpací stanici. Měl ale štěstí, ztracenou kartu mu vrátil poctivý fanoušek.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvačka Ellie Goulding po dvouleté pauze ohlásila šesté album. Novinka dostala název I Know Too Much a vyjde 4. září. Britská popová hvězda k tomu rovnou přidala single Black Parade Dress, který fanouškům poprvé živě představila na festivalu BBC Radio 1, a to v Sunderlandu.
2: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Počet obyvatel České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o téměř 20 tisíc na 10 milionů 896 tisíc 3 osoby. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes to oznámil Český statistický úřad.
3: Co se děje v kraji?
4: Rozsáhlý požár zachvátil včera odpoledne průmyslovou halu v Havlíčkově Brodě. Jde o areál bývalého Zetoru. Na místě zasahovalo 12 jednotek profesionálních i dobrovolných a podnikových hasičů. Hořely plastové výrobky a kartony. Předběžná škoda jde do stovek milionů korun. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. To doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentovi Kennedym může rozhodnout pouze kongres.
3: Sport.
4: Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození dítěte. V horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi a my se během ní třeba dozvíme, že už běží největší festival Rock for People. No a tak si na to počkejte, jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Hezký páteční podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. V Hradeckém parku 360 včera začal 31. ročník festivalu Rock for People. Hlasitou produkci v odpoledním programu nabídla americká skupina Megadeth. Jedna ze zásadních metalových kapel sklidila aplaus i od fanoušků, kteří v době jejího vzniku v roce 1983 ještě ani nebyli na světě. Hlavní hvězdou úvodního dne ale byla večer anglická virtuální kapela Gorillaz. Festival se bude konat až do neděle.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

Kramár kontra herečka Studenková. Spor a urážky v televizi. Vítejte v bulvárním okénku. Věkový rozdíl mezi nimi je veřejně známý. Maroš Kramár ve svých 67 letech a jeho partnerka Ina, která je o 26 let mladší. V inkognitu si rýpl do Zdenky Studenkové, které je 72 a která žije s o 17 let mladším Braněm Kostkou. Odpověď ovšem na sebe nenechala dlouho čekat a herečka mu připomněla jeho vlastní soukromí ve stejné nadsázce.

0: zbytek dáš mi. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný podvečer. Máme dneska 12. června a my se teď půjdeme podívat do pražského Klementina, jaké v tento den bylo zaznamenáno kdy počasí a hlavně teploty. Tak zatím nejtepleji bylo 12. června v roce 2019, bylo 34,2. Nejstudenější 12. červen byl v roce 1955, kdy bylo jen 7 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,6. Dámy a pánové, pro dnešek je to tedy všechno. Já vám přeji hezký zbytek pátečního večera strávený s Rádiem Jihlava, hezký víkend, který je před námi, a zvu vás na nedělní ráno. V 9 hodin tady na vás budu opět čekat. Do té doby, čau vás fugas.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

se státem při přípravě výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se viceprezident Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Trump už v podvečer řekl, že kvůli významnému pokroku v jednáních odvolává chystané bombardování Íránu, přičemž dodal, že brzy oznámí místo a termín podpisu dohody. Sport. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Důležitou roli ve čtvrtečním utkání sehrál ruský útočník Hurricanes Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval. Rádio Jihlava 101.1

0: Profesor Indigo.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že ne. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou poentou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali, a když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám, dobře, no tak přines druhý den karty. A já pám, já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pám, už tomu rozumíš? Já pám, jo, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď, budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Tomu člověk neujel. Menčíkovi. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somarem bavili o tom, protože pan Somar je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso H. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohleto taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili. A prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: What she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, který věci máš v životě ráda.
1: Pane bože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe. Někdy. Přeloží to srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
0: Nejpohodovější.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budeme chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
2: Jaký kluci?
1: No, z kapely, to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám jí. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
2: Ty si děláš srandu, ne?
1: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všechno se proti nám spiklo. Myslím, že se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ním budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Hele, já fakt nechci nikomu ublížit.
2: Jak to? Ty nechceš nikomu ublížit?
1: Promiň.
2: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme...
1: Jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát se tady dělat poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. Co se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Pak oni to 5 dní lepili.
2: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle, to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří, to je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad když se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad bychom... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
2: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myší děr. Oni prý, když vylezou ven, tak zběraj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
2: Jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
2: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak hara-bara, to máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najedu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
2: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
2: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
2: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už to řekl a napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků. ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
5: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu v odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: Spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on třeba, on říká, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, což je v trepkách jenom, že jo. A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy, jo. A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo, podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuská. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuská. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyjde, protože už jsem mu tak třeba neudržel nic. A ten si přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, tak zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Prckat. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a to šílej, že jo. A tady se pozoroval takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šel kolem klisny, tak on udělal

0: Jirka mi říká, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
1: Hraje Jaro na rádiu Jihlava.

0: 100 let. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
2: Tak já nevím.
1: Hezky se uvolni.
2: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
2: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
1: no
2: je dobrý.
1: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
2: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád tak, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
2: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
1: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
2: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to je takový blbý.
1: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
2: No, ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne? Ne to jako
2: to co, jasný, taky soukromý věci, že jo? To je jasný, no. Jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou, duchaplnou otázku?
2: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
1: No.
2: Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
2: Budu jako mluvit před sebe, jo?
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
2: to je jasný, ten, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
1: Tak kam jsi to dala?
2: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
2: No.
1: Ne.
2: My jo.
1: Máte všecko?
2: Tak zatím jo, no.
1: To máš tedy bohatou fantazii, Růženo.
2: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
2: Tak
1: co?
2: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
2: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
1: No, tak kdo to má vědět?
2: Jako tam od začátku.
1: No to víš, že ne od konce. Že?
2: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
2: No to ne, no, akorát mám lišej, no.
1: Okay. Aha.
2: Tak teda ráno vstanu.
1: Ano.
2: Pak teda...
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Ne. Jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda té show se mě úplně odjel.
1: Ano.
2: Teda na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
2: Tak jsem teda vstála.
1: Jako si teda vstála, ano.
2: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
2: No higošku, no, a to teda fest.
1: No, to radši přeskoč.
2: Pak jdu teda do práce. Ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba ne... Když třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky prokecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecale.
1: No a vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
2: Jako s Květou, jo?
1: No.
2: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
1: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
2: No, tak pak teda zavřu krám.
1: Ano.
2: No a když prší, tak jsem doma.
1: No když je hezky?
2: Jsem taky doma.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo? Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: To je
1: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na pólu.
1: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte zeměkoulí.
2: To už by bylo pozdě.
1: No dobře, a těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne, ne, ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli pozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase snívá.
2: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
2: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
2: No, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
2: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
2: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
2: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
2: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni...
2: Datum.
1: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
3: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaždy husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
2: To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Vrátil to jedno voka, tak úplně ztratil sluch.
1: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno. U Přibyslavy už ho tam žrali červy. Prokop Holý bojoval do Mažlic, když už.
2: U Domažlic bojoval Prokop Palcátem. Když už.
1: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flašuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce. Prokop Holý byl vojevůdce.
2: Zezadu. Zezadu,
1: ale... Co zezadu, no? Zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
2: Teda chudák vojevůdce. No.
1: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistické jako.
2: Dobře, no, on mě tady nejde. A čím ho, čím ho byl?
1: Co čím ho? Co sem pleteš současnost? Tohle je historie 15. století.
2: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jo, holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
2: No, nevím, no asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chci říct. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi taky jednou to přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr předem, krásný exemplář.
1: Aha, a vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho si žádný z nás nepohnul a potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčel blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pod...
1: Ano, pod, co? Ne, no,
2: Potom,
1: co se stalo?
2: Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil.
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nemiluju.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, a je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že třeba paní kojí, jaký je to takový menší, tak jí prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, takhle. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, sám s mladým muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. Se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prsenko, to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, jak ti to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutali z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manžel to doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Také tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, ale doma ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? Říká, mám. Ono takhle, chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že? A tam je jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu. Tak Bůh, první faka na mrtvej, že? Tak už mi řekneš, kde máš manželku? Neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu, zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu, tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? Manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No, já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby jí někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Hlovaření přece. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem ale zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Ona teda to byla pěkná potvora. Jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesem. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Tam měla třeba tak ve velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si až popodlamovali kolena. No jo, ale...